0: jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.
2: Stal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drumbassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouhohrající album True Colors, které nastavilo laťku drumbassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém rekordshopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drumbassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drumbassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.

De nara yo de amchang me. Di thang stong pika nga yot pa thoret.

0: Radio B.
1: I brought you something close.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Americký herec Dustin Hoffman obdrží na Karlovarském festivalu Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Během života vychoval 6 dětí ve 2 manželstvích. Jeho ženy a potomci se angažují v různých oblastech, někteří včetně života v Česku. Na letošním Karlovarském festivalu v roce 2024 zazářila nová znělka s charismatickým Stellanem Skarsgårdem, který byl loňským hostem této významné události. Tento krátký film se promítal během úvodního večera 60. ročníku festivalu, jehož tradice každý rok přináší zcela nové vizuální zážitky s renomovanými filmovými osobnostmi. Festival tak opět ukazuje svou originalitu a schopnost přilákat pozornost publika z celého světa. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech zahájil svůj 60. ročník. Po červeném koberci se prošly hvězdy jako Harvey Keitel a domácí Anja Geislerová. Úvodní program doplnila Annette X s písní Baby Girl. Od kultury zpět k hudbě na rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Madonna znovu ukazuje svou schopnost inovace s albem Confessions Do, které je označováno za její nejlepší dílo za posledních 20 let. Album vydal label Warner Records a přináší svěží taneční zvuky, které svědčí o její nadčasovosti a vlivu na popovou scénu. Fanoušci i nováčci v její tvorbě si přijdou na své díky upřímnosti a energii, které Madonna do tohoto projektu vložila. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Užij si jamajské slunce. Na Béčku.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti technologie přinášíme zajímavost o nejnovějším humanoidním robotu od čínské společnosti Ubetech, která představila první plně velikostní masově vyráběný ultrabionický humanoid. Robot vyčnívá díky svému biomimetickému povrchu a pokročilé umělé inteligenci, což přibližuje humanoidní roboty více k realitě. Tato inovace může výrazně změnit způsob, jakým vnímáme robotiku. Mějte pěkný den, zůstávejte naladěni na Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Rádio Bčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: 60. Karlovy Vary. Mezinárodní filmový festival začal slavnostním večerem, kde hollywoodské hvězdy Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaal získali prestižní Crystal Globe ocenění. Událost podpořili svou přítomností také hosté jako Harvey Keitel, Jesse Eisenberg a Peter Skarsgård. Oba herci si vysloužili bouřlivý potlesk diváků, což podtrhlo význam festivalu v regionu. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Radio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metal v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Americký herec Dustin Hoffman obdrží na Karlovarském festivalu Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Během života vychoval 6 dětí ve 2 manželstvích. Jeho ženy a potomci se angažují v různých oblastech, někteří včetně života v Česku. Na letošním Karlovarském festivalu v roce 2024 zazářila nová znělka s charismatickým Stellanem Skarsgårdem, který byl loňským hostem této významné události. Tento krátký film se promítal během úvodního večera 60. ročníku festivalu. Jehož tradice každý rok přináší zcela nové vizuální zážitky s renomovanými filmovými osobnostmi. Festival tak opět ukazuje svou originalitu a schopnost přilákat pozornost publika z celého světa. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech zahájil svůj 60. ročník. Po červeném koberci se prošly hvězdy jako Harvey Keitel a domácí Anja Geislerová. Úvodní program doplnila Annette X s písní Baby Girl. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Hoď se do klidu.

0: Alkoholky.
1: Pohodička s Radě na B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

vyšel rok 2008 a Herbalizer přicházejí s albem Same As It Never Was. Stejně tajemně jako tento název alba z nich samotné skladby. Toto je jedna ukázka, track s názvem You Are Not All That se ve středu na Bčku.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti technologie přinášíme zajímavost o nejnovějším humanoidním robotu od čínské společnosti Ubetech, která představila první plně velikostní, masově vyráběný ultrabionický humanoid. Robot vyčnívá díky svému biomimetickému povrchu a pokročilé umělé inteligenci, což přibližuje humanoidní roboty více k realitě. Tato inovace může výrazně změnit způsob, jakým vnímáme robotiku. Mějte pěkný den, zůstávejte naladěni na Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě. Radio.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Madonna znovu ukazuje svou schopnost inovace s albem Confessions Do, které je označováno za její nejlepší dílo za posledních 20 let. Album vydal label Warner Records a přináší svěží taneční zvuky, které svědčí o její nadčasovosti a vlivu na popovou scénu. Fanoušci i nováčci v její tvorbě si přijdou na své díky upřímnosti a energii, které Madonna do tohoto projektu vložila. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Radio Band.

Skladbu Don't You Want Me od kapely Human League určitě všichni znáte. No a přesně tuhle skladbu si vzal na starost německý DJ a producent Purple Disco Machine a trochu ji zremixoval. Tak si to pojď

to nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu Novinky na rádiu.

0: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
1: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.
2: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je pravé poledne na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Americký herec Dustin Hoffman obdrží na Karlovarském festivalu Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Během života vychoval 6 dětí ve 2 manželstvích. Jeho ženy a potomci se angažují v různých oblastech, někteří včetně života v Česku. Na letošním Karlovarském festivalu v roce 2024 zazářila nová znělka s charismatickým Stellanem Skarsgårdem, který byl loňským hostem této významné události. Tento krátký film se promítal během úvodního večera 60. ročníku festivalu, jehož tradice každý rok přináší zcela nové vizuální zážitky s renomovanými filmovými osobnostmi. Festival tak opět ukazuje svou originalitu a schopnost přilákat pozornost publika z celého světa. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech zahájil svůj 60. ročník. Po červeném koberci se prošly hvězdy jako Harvey Keitel a domácí Anja Geislerová. Úvodní program doplnila Anet X s písní Baby Girl. Od kultury zpět k hudbě na rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti technologie přinášíme zajímavost o nejnovějším humanoidním robotu od čínské společnosti Ubetech, která představila první plně velikostní, masově vyráběný ultrabionický humanoid. Robot vyčnívá díky svému biomimetickému povrchu a pokročilé umělé inteligenci, což přibližuje humanoidní roboty více k realitě. Tato inovace může výrazně změnit způsob, jakým vnímáme robotiku. Mějte pěkný den, zůstávejte naladěni na Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě. Radio.

The next station is Meguro.

0: は右側です。埼京線湘南新宿ライン、地下鉄日比谷線はお乗り換えです。
1: The next station is 恵比寿。

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti technologie přinášíme zajímavost o nejnovějším humanoidním robotu od čínské společnosti Ubetech, která představila první plně velikostní, masově vyráběný ultrabionický humanoid. Robot vyčnívá díky svému biomimetickému povrchu a pokročilé umělé inteligenci, což přibližuje humanoidní roboty více k realitě. Tato inovace může výrazně změnit způsob, jakým vnímáme robotiku. Mějte pěkný den, zůstávejte naladěni na Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: 2 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Americký herec Dustin Hoffman obdrží na Karlovarském festivalu Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Během života vychoval 6 dětí ve 2 manželstvích. Jeho ženy a potomci se angažují v různých oblastech, někteří včetně života v Česku. Na letošním Karlovarském festivalu v roce 2024 zazářila nová znělka s charismatickým Stellanem Skarsgårdem, který byl loňským hostem této významné události. Tento krátký film se promítal během úvodního večera 60. ročníku festivalu, jehož tradice každý rok přináší zcela nové vizuální zážitky s renomovanými filmovými osobnostmi. Festival tak opět ukazuje svou originalitu a schopnost přilákat pozornost publika z celého světa. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech zahájil svůj 60. ročník. Po červeném koberci se prošly hvězdy jako Harvey Keitel a domácí Anja Geislerová. Úvodní program doplnila Anet X s písní Baby Girl. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Got this feeling in my head.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.
1: Could you say something with a beat?
2: What do you mean something with a beat?
1: You know, something like a dance.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Madonna znovu ukazuje svou schopnost inovace s albem Confessions Do, které je označováno za její nejlepší dílo za posledních 20 let. Album vydal label Warner Records a přináší svěží taneční zvuky, které svědčí o její nadčasovosti a vlivu na popovou scénu. Fanoušci i nováčci v její tvorbě si přijdou na své díky upřímnosti a energii, které Madonna do tohoto projektu vložila. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Americký herec Dustin Hoffman obdrží na Karlovarském festivalu Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Během života vychoval 6 dětí ve 2 manželstvích. Jeho ženy a potomci se angažují v různých oblastech, někteří včetně života v Česku. Na letošním Karlovarském festivalu v roce 2024 zazářila nová znělka s charismatickým Stellanem Skarsgårdem, který byl loňským hostem této významné události. Tento krátký film se promítal během úvodního večera 60. ročníku festivalu, jehož tradice každý rok přináší zcela nové vizuální zážitky s renomovanými filmovými osobnostmi. Festival tak opět ukazuje svou originalitu a schopnost přilákat pozornost publika z celého světa. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech zahájil svůj 60. ročník. Po červeném koberci se prošly hvězdy jako Harvey Keitel a domácí Anja Geislerová. Úvodní program doplnila Annette X s písní Baby Girl. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: 60. Karlovy Vary. Mezinárodní filmový festival začal slavnostním večerem, kde hollywoodské hvězdy Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaal získali prestižní Crystal Globe ocenění. Událost podpořili svou přítomností také hosté jako Harvey Keitel, Jesse Eisenberg a Peter Skarsgård. Oba herci si vysloužili bouřlivý potlesk diváků, což podtrhlo význam festivalu v regionu. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Big Beat na Bčku. To je...

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti technologie přinášíme zajímavost o nejnovějším humanoidním robotu od čínské společnosti Ubetech, která představila první plně velikostní, masově vyráběný ultrabionický humanoid. Robot vyčnívá díky svému biomimetickému povrchu a pokročilé umělé inteligenci, což přibližuje humanoidní roboty více k realitě. Tato inovace může výrazně změnit způsob, jakým vnímáme robotiku. Mějte pěkný den, zůstávejte naladěni na Rádio B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Pořádně nalomený beat. To na Bčku můžeme.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
5: Radio B.

Užij si jamajské slunce. Na Béčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu Béčko.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Americký herec Dustin Hoffman obdrží na Karlovarském festivalu Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Během života vychoval 6 dětí ve 2 manželstvích. Jeho ženy a potomci se angažují v různých oblastech, někteří včetně života v Česku. Na letošním Karlovarském festivalu v roce 2024 zazářila nová znělka s charismatickým Stellanem Skarsgårdem, který byl loňským hostem této významné události. Tento krátký film se promítal během úvodního večera 60. ročníku festivalu. Jehož tradice každý rok přináší zcela nové vizuální zážitky s renomovanými filmovými osobnostmi. Festival tak opět ukazuje svou originalitu a schopnost přilákat pozornost publika z celého světa. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech zahájil svůj 60. ročník. Po červeném koberci se prošly hvězdy jako Harvey Keitel a domácí Anja Geislerová. Úvodní program doplnila Annette X s písní Baby Girl. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

Vážení posluchači Rádia B, s vámi Andrew J. Posloucháte 43. díl pořadu D-Box. Dnešní díl jako speciální nahrávám z Cardiffu od mého kamaráda, který slaví narozeniny.

This beautiful thing is by Christopher Ledger and it's called Swap Function. And now please excuse me guys, here I'm gonna switch to Czech. I'm just gonna talk about the parties going on in the Czech Republic this summer and then I'll be back into English. Takže zpátky zdravím všechny posluchače Rádia B, tady je Andrew J, posloucháte 43. díl D-Boxu. Tak jen ve zkratce, abychom si řekli, co se bude dít tohle léto v České republice. A ještě před létem. Takže první akce je 12. a 14. 6. Magor Spartička slaví 25 let v Albeři. A bude tam i známý italský DJ Chris Corey, takže doporučuju. A zdravím tímto Jirku, Vildu Magora a všechny další Adelu. Věřím tomu, že to bude skvělá akce a kdybych měl křídla, tak moc rád přiletím. No a potom 26. až 28. v Kopru bude další akcička, taková předletní, kde vystoupí hodně známých českých DJů z undergroundového odvětví. No a pokračujeme dál, na začátku července 3. až 5. je takzvaný Open Air Weekender v Benešově u Semil, který pořádá partička Feel the Rhythm Family v čele se Spinalem. Potom 17.7. Rumpere číslo 2 okolí Berouna pořádá Sunshine People a Honza Berdych, Petr Moskito, tihle chlapi zdravím na dálku. 24.7. Lilu Naughty B-Day Bash, Lilu a Petr K. vystoupí v Praze na rázemě akci, informace dodám později. Dále 6. až 8. 8. Povaleč Kvadrant slaví 30. narozeniny a taky samozřejmě velká akce, festival, hodně party. No a nakonec bych dodal ještě 4. 9. Pavel Bydlo Easy v Jablonci Pivovar Vault.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

Vamos.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 10 hodin na rádiu B.
1: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu, jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrdárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na rádiu B začínají.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drum'n'bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum'n'bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum, anebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drum'n'bassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radiob.cz.
2: Foster rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drumbassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouhohrající album True Colors, které nastavilo laťku drumbassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drumbassu udělala z mé hudby tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drumbassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.